ona netuší, zda už ji opustil, či pro ně hledá bezpečí. A vše je jedno, vše je dobře, že moře nikde nemlčí. Ráno, co nechá